0: Rádio Bonton zprávy.
1: Vítejte u zpráv s Kateřinou Vavřínovou. O víkendu zaleje Česko vydatnější déšť. Po krátkém ochlazení se vrátí teplé počasí a teploty budou znovu stoupat nad 25 stupňů. Slunečné dny ale o víkendu naruší právě přehánky a místy taky bouřky s deštěm. Více oblačnosti pak bude i v následujícím týdnu. V pátek se koná celostátní noc kostelů. Nabízí možnost ve večerních hodinách navštívit nejen kostely, ale také věže, kláštery nebo krypty. A to i místa, která během roku nejsou přístupná. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal ve 31. minutě Filip Hronek. A v pátek bude jasno nebo skoro jasno. Oblačnost částečně dorazí až k večeru. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů. V Čechách místy naměříme až 28. Na horách teploměry ukážou denní maxima kolem 18.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Lidé si budou moci na komplexní zateplení a opravu rodinného domu bezúročně půjčit až 2 miliony korun. V případě bytových domů se maximální výše podpory z programu Nová zelená úsporám zastaví na částce 750 tisíc korun za jeden byt. Na přímou dotaci ve výši až 400 tisíc korun pak dosáhnou sociálně slabší rodiny. Nové podmínky představil ministr životního prostředí Igor Červený. V Česku vznikl komplexní mobilní protidronový systém. Detekuje, klasifikuje, sleduje a umí zničit útočné drony. První dodá firma na Blízký východ. Mezinárodní hokejová federace umožnila částečný návrat Běloruska do mezinárodních soutěží. Na webu informovala o tom, že v nadcházející sezóně se běloruští hráči do 18 let zúčastní mistrovství světa. A v pátek čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, v Čechách místy naměříme až 28, na horách se denní maxima zastaví na 18 stupních.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Vítejte u zpráv s Kateřinou Vavřínovou. O víkendu zaleje Česko vydatnější déšť. Po krátkém ochlazení se vrátí teplé počasí a teploty budou znovu stoupat nad 25 stupňů. Slunečné dny ale o víkendu naruší právě přehánky a místy taky bouřky s deštěm. Více oblačnosti pak bude i v následujícím týdnu. V pátek se koná celostátní noc kostelů. Nabízí možnost ve večerních hodinách navštívit nejen kostely, ale taky věže, kláštery nebo krypty. A to i místa, která během roku nejsou přístupná. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal ve 31. minutě Filip Hronek. A v pátek bude jasno nebo skoro jasno. Oblačnost částečně dorazí až k večeru. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů. V Čechách místy naměříme až 28. Na horách teploměry ukážou denní maxima kolem 18.
0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8000 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Lidé si budou moci na komplexní zateplení a opravu rodinného domu bezúročně půjčit až 2 miliony korun. V případě bytových domů se maximální výše podpory z programu Nová zelená úsporám zastaví na částce 750 tisíc korun za jeden byt. Na přímou dotaci ve výši až 400 tisíc korun pak dosáhnou sociálně slabší rodiny. Nové podmínky představil ministr životního prostředí Igor Červený. V Česku vznikl komplexní mobilní protidronový systém. Detekuje, klasifikuje, sleduje a umí zničit útočné drony. První dodá firma na Blízký východ. Mezinárodní hokejová federace umožnila částečný návrat Běloruska do mezinárodních soutěží. Na webu informovala o tom, že v nadcházející sezóně se běloruští hráči do 18 let zúčastní mistrovství světa. A v pátek čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, v Čechách místy naměříme až 28, na horách se denní maxima zastaví na 18 stupních.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Yeah.

Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do druhé.

0: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8 000 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Těž chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
6: Karel Poborský desát! Krásně to skutili, 1-0!
7: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.

0: Pošlapává zaměstnavatel vaše práva? Nebo máte neoprávněnou výpověď? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
1: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání 25.
3: Karel Poborský desát. Krásně to zkusili, 1-0.
4: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Karel Poborský jde sám. Krásně to zkusil, 1-0.
8: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
9: Rádio Bonton, zprávy.
10: U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Lidé si budou moci na komplexní zateplení a opravu rodinného domu bezúročně půjčit až 2 miliony korun. V případě bytových domů se maximální výše podpory z programu Nová zelená úsporám zastaví na částce 750 tisíc korun za jeden byt. Na přímou dotaci ve výši až 400 tisíc korun pak dosáhnou sociálně slabší rodiny. Nové podmínky představil ministr životního prostředí Igor Červený. V Česku vznikl komplexní mobilní protidronový systém. Detekuje, klasifikuje, sleduje a umí zničit útočné drony. První dodá firma na Blízký východ. Mezinárodní hokejová federace umožnila částečný návrat Běloruska do mezinárodních soutěží. Na webu informovala o tom, že v nadcházející sezóně se běloruští hráči do 18 let zúčastní mistrovství světa. A v pátek čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, v Čechách místy naměříme až 28, na horách se denní maxima zastaví na 18 stupních.
9: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Tiguan můžete mít už za skvělých 7390 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Billa klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Billa. To dobré začíná u nás.

0: Pět má ty chvíle rád, zpívá Karel Gott. Právě teď ale celou píseň tu si dáme po 8. hodině v první hodince ranního pontonu. Přesně tak, tančit, zpívat, křepčit můžete s kapelou Krištof a taky vám pustím Emílii a její obrovský, obrovský svět.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak, aktuálně se hlásím z Prahy Hagiboru, kde je jasno se sluncem a 12 stupni. Čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. No špatně se to prostě říká. Každopádně nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů. Místy až 28.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Tak tedy ještě jednou krásné dobré ráno, buongiorno, dámy a pánové, díky za to, že jsme opět společně tady takhle při tom pátečním ránu. No je to fantastický, že tady vůbec můžeme být. Pátek v člověku evokuje jaksi dobrou náladu už od rána. Já si dovolím věřit, že u vás je to přesně v tomto módu. Do filmu našeho dětství se na chvíli přeneseme už za pár minut. Takový film, páni kluci, no to je prostě bomba. Stejně tak oslavíme narozeniny sestry Michaela Jacksona, Latoyi, kolik byste řekli, že je. No, ona vypadá úplně téměř jako Michael Jackson a kolik jí je, tak to vám řeknu za pár minut. No, svoje místo bude mít i pohodová muzika, třeba taková Hana Zagorová a Řeka zázraků, s kterou to všechno dneska od startu. To si nechám líbit. Tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

Romantická píseň dozněla, vy posloucháte Ranní bonton, Milan vám přeje krásné ráno. 13 minut po 8 hodině, v kalendáři je 29. květen a co je důležité, to je asi to nejvíc, je pátek, přátelé. No a pohled do minulosti v nás možná evokuje sentimentální vzpomínky, pojďme si zavzpomínat i dnes. Je tomu 92 let, co se narodila režisérka Věra Plívová-Šimková. Její filmy Lišáci, Myšáci, Šibeničák, Krakonoš a Lyžníci anebo bestseller Páni kluci, no tak co si budeme říkat, těch filmů bylo hafo, jak se říká správně česky, ale je to naše dětství, s tím nic nenaděláme. 70letá je zpěvačka LaToya Jackson, sestra krále popu Michaela Jacksona. V 90. mimo jiné vystupovala v pařížském kabaretu Moulin Rouge a stala se nejlépe placenou umělkyní v historii kabaretu. Smlouva byla tehdy na 5 milionů dolarů. Nevímte to, ale ona něco prostě umí, ta holka. 70 let. Ha. No, krásné dvě šestky má dnes v občance kytarista Rudy Linka. Je uznávaným jazzmanem nejenom doma, ale ve Švédsku, ale i v Americe. Na české televizi uváděl vlastní talk show Linka, ve které zpovídal a hrál s hudebními hosty nejenom z Česka. 63. narozeniny má bývší zpěvák skupiny Iron Maiden Blaze Bailey. Natočil s Maideny dvě alba. Filmy Divoké včely, Venkovský učitel nebo Bába z ledu natočil režisér Bohdan Sláma. Tomu je právě dneska 59 let. Tak všecko nejlepší. No, to je pro dnešek všechno. Pojďme se věnovat další hudební nabídce. Je tady Lucka Vondráčková a Růže. Píseň, kterou moje studentka Petra zpívá skvěle.

0: Právě teď Diana Ross ve vysílání Rádia Bonton, její řetězová reakce, tedy Chain Reaction, je 8 hodin 21 minut. Výběr křestního jména prý definuje jedince a není to jen tak to jméno vybrat. No, je to tak samozřejmě i u našich čtyřnohých. Tak tedy Morgan a Eva vítězí mezi kočičáky a čičinami. Právě dnes mají svátek. V psím království dnes úřaduje Rusty. No, a jak je to u nás teď na tom našem světě lidském? Svátek mají Maximilián a Maxim. Zatímco Maxim znamená největší, to tedy znamená velkého vzrůstu. Jméno Maximilián údajně vzniklo uměle, když je pro svého syna nechal vytvořit německý císař Friedrich III. Chtěl totiž, aby jeho syn měl vzory ve slavných Římanech Fabiu Maximovi a Scipiu Emiliánovi. No a určitě si jako Češi vybavíme samozřejmě malíře Maxe Švabinského. Mně se teď vybaví třeba Meky Žbirka a jeho Denny. Samá zajímavá jména. Radio Bonton.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.

0: zpěvačka najdou. Here with me.
1: To byla píseň, která právě teď dozněla. Když se řekne Dido, okamžitě nejenom asi mě, ale i vám se vybaví ona, zpěvačka z řady nějaké té první superstar Anička Dido. No, takový je život. Prostě někdo to má od Boha, někdo ne, ale zase se může uplatnit úplně někde jinde. Tak ale pojďme od muziky k tomu, co bude za chvíli. Marilyn, idol mnoha mužů, ale i žen, měla románek s prezidentem JF Kennedym, který by se dnes dožil 109 let, kdyby na něj nebyl spáchán atentát a kdyby trpěl dlouhověkostí. Ale teď vážně, právě Marilyn Monroe si připomeneme už za chvíli na Bond Tonu.
2: Rádio Bonton, zprávy.
3: Hezké ráno, okresní soud v Pardubicích večer poslal do vazby cizinku, která je obviněná z březnového žhářského útoku na zbrojovku. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už 8 lidí. Žena na rozdíl od ostatních u soudu vypovídala, i když ne přímo k trestnému činu. Poslanec

0: Poslanecká sněmovna dnes pokračuje v projednávání zákona o podpoře bydlení. Podle organizací, které se věnují sociálnímu bydlení, patří mezi ohrožené skupiny stále častěji i mladí dospělí kolem 20 let. Nizozemský zákaz e-cigaret selhal, striktní prohibice nikotinových alternativ nevedla ke zdravější společnosti, ale způsobila masivní rozmach šedé zóny, nad kterou stát ztratil kontrolu. 87% trhu ovládl nelegální prodej. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Dneska bude většinou slunečno, jasno nebo skoro jasno. Až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až na 28. Na Šumavě naměří kolem 21. Tolik zprávy, krásný den s rádiem Bonton.
1: Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Emilia Big Big World na vlnách Rádia Bonton. Dámy a pánové, máme 8 hodin 43,5 minuty. Za chvíli si zahrajeme skupinu Olympic, zaspívá také Božský Karel anebo R.E.M. Pojďme se věnovat Marilyn Monroe, ta by měla 1. června na Den dětí narozeniny. Nicméně Marilyn Monroe se narodila jako Norma Jean Mortenson. Dětství strávila v pěstounské péči a sirotčinci, v roce 46 pak podepsala smlouvu s filmovým studiem, začala se věnovat modelingu, odbarvila si vlasy na blond a zvolila umělecké jméno Marilyn Monroe. Zlatý globus jí vynesla role Sugar v komedii Někdo to rád horké, známe samozřejmě všichni. V průběhu let po své smrti v 36 letech se Marilyn stala kulturní a filmovou ikonou a taky sexuálním symbolem. No mimo jiné byla zvolena za nejvíce sexy herečku všech dob. Její fotka s vyfouknutou sukní, tak tu zná celý svět. Tahle ta ikonická fotografie zachycuje Marilyn nad mřížkou metra ve scéně z filmu Slaměný vdovec z roku 1954. Vemte si to, jak je ta fotka stará, stále aktuální, stále skvělá. A tenhle ten bílý model šatů, který měla na sobě, patří mezi nejslavnější kostýmy v historii kinematografie. No, a člověk by řekl, přitom taková blbost, že jo?

0: Tak tohle to je skupina Činasky a víno. Tu si dáme ve druhé hodince ranního bontonu, stejně tak jako na Čančanou Heidi. A vyrazíme taky do Itálie s Ricky Poveri.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak počasí nám přeje a přát by mělo i přes víkend. Dneska jasno, skoro jasno, s teplotami 21, místy až 28 stupňů Celsia. Jak zítra? No, předpověď na sobotu říká, že bude oblačno až polojasno s teplotami 24 až 28 stupňů Celsia.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Dámy a pánové, je přesně 9 hodin, posloucháte Bonton. Já vám přeju úplně to nejlepší takhle při pátku s datem 29. května. Kde jsou ty časy, když se nám něco líbilo, tak jsme si to prostě vzali. No, ono to tak až úplně nebylo, každopádně narážím na socialistické heslo kdo nekrade, okrádá rodinu. Pamatujete, že? No, mnozí podle tohoto hesla žili a to tak, že dost fest, jak se krásně česky říká, to byly už potom kleptomani. No a vůbec ta kleptománie, to je zajímavá nemoc. Za chvíli trošku proklepneme, do toho si budeme hrát, budou tu třeba Cher, anebo taky F.R. Davis a jejich Words. Každopádně si dáme i pravidelnou rubriku Dagmar Honcové Žít podle počasí. Tak já doufám, že si to s námi užijete.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

R. David a Words, 12 minut po 9. hodině, stále ještě druhá hodinka ranního bontonu je ráno, no nebo už spíše dopoledne, každopádně já vám přeju, aby vám to dneska vyšlo. Pojďme se podívat na to, co jsme nakousli před malou chviličkou, kleptománie. No to je zajímavá nemoc, je to psychiatrická porucha, charakterizovaná neovladatelným nutkáním krást předměty, které nejsou potřeba pro osobní potřebu ani nemají finanční hodnotu. No, krádež nepřináší zisk, ale úlevu a taky napětí z té krádeže, jo? Často se léčí psychoterapií a léky. No, je zajímavé, že prostě ty odcizené věci nejsou obvykle nijak využity, často se prý vyhazují, ne, že bych to znal z vlastní zkušenosti, schovávají anebo vrací na místo, každopádně kleptoman nekrade ze zištnosti i přes hrozbu společenského či trestního postupu nedokáže prostě tomu impulzu krádeže odolat. No, pokud se vy nebo někdo ve vašem okolí potýkáte s tím problémem, je důležité vyhledat odbornou pomoc praktického lékaře anebo přímo psychiatra. No, tak to je, takový je život, takže pokud máte tento problém, vyhledejte odborníka, nebo to bude prostě jízda. A propos, jízda je tady právě teď s Alicí Springs na Rádiu Bonton. Krásné páteční dopoledne.

0: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Klidné páteční ráno. To bylo místy pěkně osvěžující, dokonce jsme se ojediněle setkali i s přízemními mrazíky. Nejvyšší odpolední teploty už ale budou opět letní. V odpoledních maximech naměříme 23 až 27 stupňů Celsia a jsou to teploty v zastíněné meteorologické buce. No a představte si, že i dneska se můžeme těšit až na 14-hodinovou délku slunečního svitu. V praxi to bude znamenat, že bude jasno, maximálně polojasno. Opalovací krémy a pokrývku hlavy tak rozhodně všude sebou. Rostou nám i koncentrace pylů v ovzduší. Aktuálními jsou stále trávy a jehličnany. Vyvětrat bychom potom měli až později ve večerních hodinách.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: skupina Mirai, 9.30, ranní bonton v plném proudu, máme před sebou ještě půl hočky, no a za chvíli se budeme zaobírat Vojničovým rukopisem, Vojničův rukopis. Zas a zas.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré ráno, ve sněmovně dnes pokračuje debata o zákonu o podpoře bydlení. Vláda tvrdí, že má pomoci lidem v bytové nouzi a zlepšit dostupnost bydlení. Zákon má pomoct hledat lidem bydlení a motivovat obce i soukromé majitele bytů k větší spolupráci. Téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá podle průzkumu nikotin, čtvrtina denně. V celé populaci ubývá kuřáků i spotřeby alkoholu. Vyhlášení výsledků prestižní fotbalové ceny Zlatý míč se letos poprvé uskuteční v Londýně. Přesné místo konání ceremoniálu, který obvykle hostí Paříž, zatím není známo. Anketu vyhráli dříve i Češi. V roce 1962 Josef Masopust a v roce 2003 Pavel Nedvěd. Letošní gala večer je naplánován na 26. října. Dneska nás čeká většinou slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno. Teprve až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. A teploty vyšplhají vysoko 21 až 26, v Čechách místy až na 28 stupňů. Na Šumavě naměří kolem 21.

9.41, posloucháte Radio Bonton. Za chvíli si dáme Foreigner, Ricky a Povery a možná dojde i na Vanastovy věci. Každopádně umělá inteligence, teďka to je věc, která frčí, to můžeme říct úplně zcela bez obav. V archivech Vatikánské knihovny dlouhé roky ležel rukopis známý jako Borgova šifra. No, díky AI se to teď podařilo jaksi vyluštit. Nicméně, myslím si, že na náš český Vojničův rukopis nemá teda zatím. No, ano, samozřejmě jde o tu knihu psanou neznámým písmem a jazykem. Obsahuje stovky kreseb neexistujících rostlin, podivných diagramů, lidských postav. Asi jste to už viděli, spousta dokumentů o tom byla natočeno. Každopádně dodnes ji nedokázali plně rozluštit ani světoví kryptografové, ani umělá inteligence, ale ještě chviličku jí dáme, nebo mu dáme tomu rukopisu. Pochází prý z 15. století, ačkoliv se spekuluje o jeho severském nebo italském původu, podle některých teorií vzniknul právě u nás na dvoře Rudolfa II. No a ten originál bohužel je uložen ve vzácných sbírkách americké knihovny Univerzity Yale. No, tak to vidíte, Vojničův rukopis AI zatím na něj nemá.

0: Chepover of Love, jak lingvistici říkají, The Power of Love. To je píseň, ta úplně závěrečná ranního bontonu. Dámy a pánové, užijte si ten víkend, má být slunečno, má být krásně, má být fantasticky. Milan Fiala vám přeje úplně úžasné dny. Budu se těšit v pondělí úderem 8. hodiny, ale teď Dan Kostka.
1: Ano, já vás zdravím, tebe též, Milane. Přeju krásné, konečně už páteční dopoledne. Tak hokej už je, díky bohu, za námi. Už se můžeme zase věnovat
0: no
1: těm...
0: No za námi, no myslíš jako za těmi českými hokejisty.
1: Za českými námi, no, tak se no, můžeme zase ano. Společně věnovat těm důležitým věcem, jako například písničkám na přání, které tady jsou.
0: To už bude lepší.
1: Bude to lepší, samozřejmě, tak pojďme na to. A Milane, ty si užívej krásný víkend, ahoj. No,
0: čau.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: No a my už, přátelé, kamarádi, jdeme na to. Necelá minutka nám schází do 10. hodiny, takže právě teď tak nějak naživo otvírám dnešní páteční vyladěné písničková přání pro vás. Vy už možná víte, jak se do nich dostat, pokud náhodou posloucháte poprvé. Je to velmi jednoduchá záležitost, stačí prostě napsat SMS-ku, odeslat na číslo 736-300-888 anebo napsat také zprávu na náš Facebook a Instagram. Za chvilku se do vás dám. Ovšem teď už koukám na Maximiliána, právě on na mě kouká z kalendáře, právě on dneska slaví svůj svátek, takže pánové, přeju vám všechno nej a posílám Petra Spáleného.

Panečku, to je sebekritiky. To byl Marek Ztracený na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju nádherné páteční dopoledne, aby také nebylo. Máme těsně před víkendem, máme tady sluníčko, písničky na přání, no co víc si přát, možná nějakou parádní. Například tady píšete: zdravím Rádio Bonton, zahrajte prosím písničku Všem pro pěkný den, jste super, napsala Zdeňka. Takže Zdeně i vám přeju nádherný pátek, už za chvilku, pravda, něco zahrajeme. Připojím ještě jednu SMS, ve které píšete: dobrý den, Dane, mohu poprosit o písničku Silent Running od Mike and the Mechanics. Moc děkuji, napsal nám Jarda. Takže Jardo, písnička je tady.

Jan Sahara Hedl společně s Bárou Bazikovou na Bontonu v pátečně vyladených písničkách na vaše přání. Tak komu dalšímu budeme dělat radost? Ty možnosti jsou opravdu takřka neomezené známým, kamarádům, rodičům, kolegům v práci. No tak uvidíme, pro koho to bude teď. Ahoj Dane, moc prosím o zahrání singlu Heaven and Hell od diskotékové královny 80. let zpěvačky CC Catch. Jen tak pro všechny fanoušky osmdesátkové taneční hudby. Díky moc, tak za všechny fandy 80. Tak píše Míra. Tak Míro, pojďme na to.

0: vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

Kim Wilde dospívala na vlnách Rádia Bonton, vyladíte páteční písničky na vaše přání, tak co víc si budete přát? No další muziku samozřejmě, ta už je připravená, píšete zdravím všechny, víkend se blíží, tak jestli si zahrajeme skupinu Modus z Klíčka, díky moc, Dané Honza z Prahy, tak Honzo, nemáte vůbec zač, mou milou povinností je právě teď představit kapelu Modus, tak tady ji máte.

pánové, Dieter Bohlen a Thomas Anders, Model Talking, právě teď na vlnách Rádia Bonton. No a páteční písničky na přání, ty jsou v plném proudu. Píšete: ahoj Dane, vím, že u vás bývají hrány písničky na přání, no a moc ráda vás poslouchám. Dane, jdu s dotazem, jak ty by si v práci postupoval, kdyby si měl vedle sebe kolenovrta, vyžírku a přísavku v jedné osobě zároveň. No mně snad už zbývá jen modlitba. No ale k té písničce, šlo by zahrát od Báry Bazikové Bossa Nova, píše Naďa. No milá Naďo, kolenovrta nebrat, vyžírku ignorovat, přísavku nebrat, no nějak si s tím poraďte. Hlavně teď se usaďte, nebo spíš postavte, protože budeme tančit a budeme hrát jen a jen pro vás. Tak doufám, že Bára Baziko vám opravdu zvedne takhle při pátku náladu. Co vy na to? Tak tady máte, ať se vám líbí.

0: Takhle nějak si to představoval.
1: Ano, přesně tak. Tak to byla Bára Baziková na Bontonu. A vy píšete: Danečku, dobrý den, zahraj mi prosím Od pokáče v lese. Děkuji, Romana. Tak Romčo, ať máte krásný pátek, k tomu vám napomáhej pokáč právě teď.

velký bouřlivák a také velký lamač dívčích srdcí. No tak to byl Sagi a jeho večírek právě teď na Bontonu. S vámi pátečně vyladěné písničky na vaše přání. No pojďme na další SMSky. Píšete například: ahoj Daníku, mohla bych poprosit od Bohnoutů o Svaz českých bohémů. Máme jí rádinu a umí zvednout náladičku. Děkujem, tak tohle píše Zdena a Lucka, tak milá děvčata. Tak před víkendem krásná písnička. Jak se to říká? No prostě inspirační. Pojďme na ní.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám.

Ano, taková krásná předvíkendovka, to byly Vohnouti na Bontonu. Já vám přeju krásné páteční dopoledne, no a vypíšete krásný den na rádio Bonton. Dnes bych prosil do toho krásného dne o zahrání písničky You and I od Scorpions. Moc díky, napsal nám Honza. Tak si ten nádherný páteční den, Honzo, i s námi a s vaší písničkou parádně užívejte.

Vždycky v mladí jsme jim říkávali škorpíci, tak to byli Scorpions na Bontonu v pátečních písničkách na vaše přání. Tak jedno ještě stíháme, vypíšete ahoj Bontone, už jsem dlouho neslyšel nádhernou píseň Vzpomeneš si o Tevi Farné a kapely Miraj, tak že mi ji zahrajete, naprosto jí zbožňuj, má úžasný text. Díky a hezký pátek přeje David. Já vám, Davide, přeju nádherný pátek i víkend, který je před námi, no a před vámi také vaše písnička. Tak tady máte.

0: Eva Farná a Miraj, parádní song za námi také páteční písničky na přání, no a je na čase podívat se i do další hodiny, například za Václavem Neckářem. O 11. také Jirka Macháček a jeho MiG 21. Když ti vítr napne a nebo Baltimora. Tak hezký pátek a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a co, že bude dál? Už za malou chvíli v hlavní roli Maximilián, který dnes slaví svůj svátek. Podíváme se, co o něm říkají hvězdy. Do té doby ovšem chystám další muziku. Teď už je na pořadu dne Hanka Zagorová.

0: Hezký den s rádiem Bonton.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Ohniví chlapci s kytarami, to byli Gypsy Kings na vlnách Rádia Bonton. V 11 hodin a 18 minut, to je aktuální čas. Já vám přeju nádherné páteční dopoledne. Dnes s Maximiliánem Včelem, právě on slaví svůj svátek. Velmi dobře se prý uplatní v politice nebo v právních vědách, protože dokáže skvěle hájit zájmy druhých. Brilantní intelekt ho často navíc přivádí na spisovatelskou nebo také publicistickou dráhu. Ale pozor, k tomu, aby dosáhl životního úspěchu, prý potřebuje mít za zády hlavně kvalitní rodinné zázemí. Pánové, doufám, že vám to všechno funguje. Tak dneska slavte, jak jen můžete. Vlastně na oslavy máte klidně i celý víkend, který je před námi. Tak ještě jednou přeju všechno nejlepší k svátku. Jak to vypadá s dopravou, tak na to se podívám už za chvíli. Do té doby muzika třeba Aneta Langerová nebo Jason Donovan.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak to byl Jason Donovan na Bontonu 3 minuty před 11:30.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A to je čas podívat se na to, jak to teď aktuálně vypadá na cestách. Začínáme na dálnici D1. Tady pozor na 193,5 kilometru ve směru na Ostravu, kde havarovaly dva kamiony. Bouralo se také v Praze ve Zlíchovském tunelu. Tady pozor ve směru na Barrandovský most, kde jsou v sobě dva osobáky, tak ať do toho nevlítnete. No a ještě Mělník, ulice Kokořínská a taktéž dva osobáky v sobě. Tak jezděte opatrně takhle při pátku. Já vám přeju šťastnou cestu, no a muzika, ta bude výborná. Tereza Mašková, Baltimora, anebo Anaka.

Posloucháte Rádio Bonton, právě teď u nás dospívala vítězka páté řady pěvecké soutěže, československá superstar, růžovovlasá, úžasně zpívající Tereza Mašková. A to v 11 hodin a skoro 38 minut. K tomu já vám přeju krásné páteční dopoledne, za chvíli 12. No a k pátečnímu obědu vás dovede ještě další skvělá muzika. Bude to třeba Shakira, také Karel Gott a nebo Rod Stewart na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.

0: na rádiu Bonton dospíval Petr Rezek a to úderem 12. hodiny. Po 12. se přidává Iveta Bartošová. Také Olga Lounová. A nebo Fiction Factory. Tak hezký pátek a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jakáže bude sobota? Zítra polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a místy čekáme občasný déšť, přeháňky nebo dokonce i bouřky. Jinak pozor, večer od severu už bude ustávat srážek, což je dobrá zpráva. Navíc také ubývat oblačnosti, no a ty nejvyšší denní teploty stále celkem fajn, 22 až 28 stupňů Celsia.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už máme 2 minuty po 12. hodině, společně jdeme dál pátkem 29. května. Mimochodem v Praze se dnes a zítra budeme v ulicích muzicírovat. O cože půjde a cože vás čeká, tak to vám prozradím už za malou chvíli. Teď už je tady ABBA.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo je.

0: Laid back na Bontonu. Já vám přeju krásný páteční den. No a pokud byste se chtěli parádně zaskotačit v ulicích hlavního města, možnosti tady samozřejmě jsou. Například festival Praha žije hudbou nabídne dnes a zítra, tedy v sobotu v centru Prahy, téměř 200 volně přístupných pouličních koncertů a také uměleckých vystoupení. Vedle začínajících muzikantů vystoupí například i Aneta Langerová anebo třeba raperky Hi-Hi Ha-Ha Holky. Festival se bude konat na 19 místech, no a ta hlavní festivalová trasa povede od Národního divadla přes Můstek, Palác Savarin a ulicí Na Příkopě až na náměstí Republiky. Jinak program se bude odehrávat také na Smíchovské náplavce nebo různých místech Prahy 6, takže pokud byste chtěli vyrazit a zajímá vás, co a kde že vás vlastně všechno čeká, mrkněte na stránky www.prahaziehudbou.cz. Tam se dozvíte úplně všechno. Tak vám přeju opravdu parádní hudební zážitky. No a mám pro vás také parádní muziku, za chvíli to bude třeba Marcela Holanová, Fiction Factory nebo Olga Lounová, no a chystám také další dopravní informace.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: krásný páteční den, milí Montoňáci, tohle byly Fiction Factory. No, pojďme se podívat také na to, kdeže nám to zlobí na cestách.
1: Rádio Monton, doprava.
0: Například na dálnici D2, tady pozor na 2,5 kilometru ve směru na Brno, kde se právě teď řeší nehoda osobáku s nákladním vozidlem. No a stále čekejte komplikace také na D1 na 193,5 kilometru ve směru na Ostravu, kde se došetřují následky nehody dvou kamionů. Tak jezděte opatrně, hlavně takhle při pátku odpoledne bude provoz houstnout, tak ať to nikam nenapálíte. Já vám přeju šťastnou cestu. No a muzika to bude třeba Petr Kolář, také Bad Boys Blue, nebo Marcela Holanová.

Tak i Petr Kolář si dneska zaspíval na vlnách Rádia Bonton, jako vždy naprosto skvěle. V každém případě máme tady pátek 29. května, jedno celkem zajímavé výročí se pojí právě k tomu dnešnímu dni. V roce 1886 byla totiž právě dnes v deníku Atlanta Journal v Atlantě zveřejněna úplně první reklama na Coca-Colu. Panečku, to byl zážitek. A já teď zveřejním další skvělou muziku, která vás čeká ještě do 13. hodiny. Už za chvíli to bude třeba Michal David, Robin Gibb, Iveta Bartošová. No a teď už na Bontonu Nick Kamen. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.

0: Richard Müller na vlnách Rádia Bunton přesně úderem 13. hodiny. Po ní bude zpívat třeba Petra Janů. Dáme si kapelu Kryštof. A nebo Eurasure. No a dáme si také sobotní počasí. Pojďme se podívat na to, jakže zítra bude.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Odpověď polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, místy s občasným deštěm, přeháňkami nebo dokonce i bouřkami. Jinak dobrá zpráva, večer od severu už bude ustávat srážek, také ubývat oblačnosti, no a nejvyšší denní teploty budou fajn, 22 až 28 stupňů Celsia.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: 13:02 právě teď. Já vám přeju krásné páteční odpoledne. Co dělat o víkendu? Vyrazit můžete třeba na bitvu u Lipan. Víc prozradím už za malou chvíli. Teď je tady Marek Ztracený.

0: signál.
1: Radio Bonton.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Já Bonton, já vám přeju krásné páteční odpoledne. No a co takhle si udělat výlet na památné místo našich dějin a navštívit Lipskou horu? Právě tady se totiž pod památníkem bitvy u Liban v sobotu 30. května odehraje rekonstrukce toho, jak pravděpodobně mohla tato bitva vypadat. Než vypukne odpolední řeš, tak si užijete už od 11 hodin historické tržiště, no a také doprovodný program, kde si například prohlédnete husitské vojenské ležení. No a teď to velmi důležité, tak komentovaná bitevní ukázka se stovkami bojovníků, tak ta bude zahájena úderem 15. hodiny. Tak pokud se tam vypravíte, skvěle si to v sobotu užívejte. Já vám přeju dobrou zábavu, posílám také dopravu už za malou chvíli, no a k tomu všemu další skvělou muziku, například kapelu No Name, no a zaspívá i Michael Jackson. Také zůstaňte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Krásné páteční odpoledne, vážení bontoňáci, právě teď dospíval Michael Jackson, je 1:30. Mám tady také několik aktuálních dopravních problémů, pojďme se na ně podívat.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: No a začínáme v hlavním městě v Praze, pozor, v ulici pod Drinopolem, kde havarovala dvě osobní vozidla. Bouralo se taktéž v ulici Prosecká, i tady jsou v sobě dva osobáky, no a zamíříme ještě do Pardubice, nehoda dvou osobáků. Tady brzdí provoz v ulici Na Drážce, tak opatrně, přeju vám šťastnou cestu. No a muzika, ta už je na cestě k vám, za chvíli to bude třeba Slza, také Toto Cotugno, anebo kapela Krištof.

Posloucháte Radio.com, krásné páteční odpoledne vám všem přeju. V roce 2014 skupina Slza doslova vystřelila vzhůru s písní Lůta záruční. No a od té doby se jí opravdu velmi, velmi, velmi daří na poli českého showbiznisu právě teď. To byl její celibát na Bontonu a to 3 minutky před 2:45. No a co bude dál? Do 14. hodiny další muzika, například Beyoncé, také Marika Gombitová nebo Pavel Roth. No a teď už jsou připraveni i Rejžer. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: To byla Madonna na Bontonu, je přesně 14 hodin, já vám přeju opravdu nádherné páteční odpoledne. Pojďme se podívat také za další muzikou, Karel Gott nám bude zpívat. To bych si přál víc. V další hodince Mandraže. A nebo Fleetwood Mac. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Máme 2 minutky po 14. hodině, společně jdeme dál pátečním odpolednem. V každém případě před námi víkend. Jaké nás právě o víkendu čeká počasí, tak to zajímá asi úplně všechny. No a právě od toho tady máme také naši expertku na počasí, Dagmar Honcovou. Ta bude úřadovat v našem vysílání už za malou chvíli, do té doby ovšem další muzika. Tady už je Freddie Mercury.

0: Svoboda Spáně na Pontonu ve 14 hodin a 21 minut. Já vám přeju krásný pátek. Jaký bude víkend, tedy co se týče počasí, ptáte se?
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Klidné páteční odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. Tentokrát s předpovědí počasí na víkend. V hlavní roli o víkendu budou deštníky a pláštěnky. Oblačnosti i srážek bude hodně. Více oblačnosti očekáváme zejména během nedělního dne. To se mohou místy vyskytnout i silné bouřky doprovázené přívalovým deštěm. V sobotu to spíše bude takový květnový deštíček. Nejvyšší odpolední teploty ale jak v sobotu, tak v neděli zamíří k letním hodnotám. V maximech naměříme 24 až 28 stupňů Celsia. Chce to šortky a na to pláštěnku.
3: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Pozor tady na prvním kilometru ve směru na Ústí nad Labem, kde se právě teď řeší nehoda nákladního vozidla s osobním. Bouralo se také nakladně, tady pozor v ulici Sportovců, kde jsou v sobě dva osobáky, no a ještě Příbram, ulice Jana Drdy. I odtud máme hlášenou bouračku dvou osobních vozů. Tak jezděte prosím při pátku odpoledne opatrně. Víkend vám neuteče, tak raději nohu spojnu, ať šťastně dojedete. Já vám přeju hezkou cestu, posílám výbornou muziku, za chvíli to budou třeba Mirai, také Barbara Streisanda nebo Mandraže.

0: drahokamy.
1: Tak to byly Maraj na vlnách Rádia Vunton, to byly jejich drahokamy. Krásný ostý můstek, můj drahokam právě dorazil.
2: Ale?
1: To bylo hezký, veď Markétka?
2: To bylo hezký, to bylo tak prolhaný.
1: Ale ne, prosím tě, Markétka Majerová je ve studiu, těší se na vás už od 15. hodiny. Máme před víkendem, máš něco zajímavého v plánu, čím bys nás mohla tak nějak jako potěšit, Markétko?
2: Ale já bych strašně chtěla jet do Mikulova na festival Křehký, to je obrovský festival keramiky, porcelánu, Agátka moje tam vystavuje, letos je tam i sklo. Ale jsou to 3 hodiny jízdy a nemám parťáka.
1: No.
2: Takže asi zůstanu doma a budu se věnovat zahradě. Co ty?
1: Takhle, když už to jsme u té křehkosti, tak právě kousek od Mikulova v Pasohlávkách. Aha. Je tyto dny Eurobike Fest, jo. Eurobike Fest, tam jsou ti nejtvrdší motorkáři ze všech tvrdých samozřejmě. Mají tam obrovskou akci.
2: Možná ty 3 hodiny jízdy zvládnu.
1: Možná by se z té keramiky pak mohla odskočit na motorky, hele. Jo, to se k sobě nádherně
2: hodí. Obojí mám ráda.
1: Ano, ano, samozřejmě. No tak já jedu k rodičům poreferovat o tom, jak bylo, hele.
2: To bude v USA. To USA, bude přežíračka.
1: No tak pořád, na to už se docela těším, člověče. No. Po všech těch hamburgerech taky něco normálního. Takže bude to takový krásný žraco, ukazovací, fotkovací víkend.
2: Tak si to užij.
1: No jo, tak jo, ty taky případně. A teď už Scatman John a Markétka od 15. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.

0: Hanaka na rádiu Bonton těsně před 15. hodinou. Za chvilku už třeba Jirka Korn.
1: To začne každý můj den. Buďte zdrav, pane sen.
0: Taky broučinasky.

0: jak bude?
1: Radio Bonton, počasí.
0: Vypadá to dobře. V noci teploty 12 až 15 stupňů, to už je víc než včera. A zítra bude spíš velká proměnlivá oblačnost. Přes den sem tam přeháňka nebo bouřka. Na severovýchodě teda může pršet víc. A maxima 22 až 26 stupňů.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Za pár vteřin je 15 hodin, je 29. května, pátek, svátek slaví Maximiliánové, tak se na ně podíváme. Taky se dneska slaví Mezinárodní den mírových jednotek a taky byl vynalezen prášek, který zastaví silné krvácení během jediné sekundy. Tak na všechno se za chvilku podíváme, ale nejdřív Kelly Family, anebo teď Jirka Schellinger. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Máme 15 hodin 14 minut, svátek slaví Maximiliánové, tak já myslím, že se na ně podíváme, co pak vy jste, a taky Maximové. Tak milí Maximiliánové, vaše jméno bylo vytvořeno uměle. Za jeho tvůrce bývá označován německý císař Friedrich III., který si ho vymyslel pro svého syna. A vzniklo z římských jmen Fabius Maximus a pak z nějakého strašně dlouhého, který nemůžu ani přečíst, jo? Ale jiné teorie zase říkají, že bylo odvozeno z rodného jména Maximilianus a jeho význam je patřící k rodu Maximianů. Velmi dobře se uplatníte v politice nebo v právních vědách, protože dokážete skvěle hájit zájmy druhých. Máte prý brilantní intelekt a to vás často přivádí na spisovatelskou nebo publicistickou dráhu. A k tomu, abyste dosáhl životního úspěchu, potřebujete mít za zády kvalitní rodinné zázemí. Tak milí Maximiliánové, krásný svátek a všechno nejlepší.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu iKiosek.cz.
9: Karel Poborský desát! Krásně to zkusili 1-0!
10: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.

4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně

Milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž, že

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozhodu.

0: Je pátek a svátek slaví Maximiliánové a Maximové. Maximiliánům už jsme se věnovali, vás je pánové zhruba 2300. Maximů je lehounce přes tisícovku a to je škoda, protože muži tohoto jména se stávají spisovateli, básníky, hudebníky nebo umělci v jiných oborech, bývají velmi přátelští, což jim přináší nebývalou oblíbenost i popularitu. Zatímco, milí Maximové, svoje životní cíle máte úplně jasně definovány, ve svých citech se prý úplně nevyznáte. Takže jako chvilku tak poletujete, hledáte, ale vaše povahové vlastnosti jsou spojené s velkou citlivostí a přímo vás předurčují k tomu, aby se ve vás objevil zájem a rozvinul v okultní vědy. Rádi pracujete v týmu, výsledek kolektivní práce je pro vás důležitější než individuální úspěch. Tolik charakteristika vašeho jména, teď už jen přání všeho nejlepšího k svátku, milí Maximové, hezky si ho dneska užijte.
1: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
2: Karel Poborský desa! Krásně to zkusil 1-0!
3: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.

0: Taky budou ready kirkn. A nebo Tina Turner. A mrknem na to, jak bude o víkendu.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak zítra to vypadá na proměnlivou oblačnost, přes den místy výskyt přeháněk nebo bouřek, teploty 22 až 26 stupňů a v neděli nejdřív jasno, pak polojasno, odpoledne přeháňky, bouřky, to už nám nevadí odpoledne, teploty 23 až 27.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue!
1: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je 16 hodin a minuta k tomu, pátek 29. května a v Mikulově už to žije. Teď mi volala dcera, která tam vystavuje spolu s fakultou na festivalu Křehký Mikulov. Je to až do neděle a já jsem jí zastihla v momentě, kdy ona šla tam někde v centru Mikulova je a proti ní paní s kočárkem a v tom kočárku byla opička. Normální malá opička, takže dcera úplně jurodivá z toho, že vidí opičku v kočárku, že to není úplně tak běžné vidět na tož Mikulově. A kolem zněly hlasy všech těch veselých moravských lidí a všichni zněli, jako že už mají opičku za krkem. Inu Morava, je nemožné ji nemilovat. Za chvilku se podíváme, co je na tom festivalu k vidění. Já mám teda v autě zbalený batoh, strašně tam chci jet. Teď jsem si dívala na ubytko, nevím, jestli něco seženu, ale pro vás teď mám Tinu Turner, kapelu Jelen anebo Marušku Rotrovou. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Krásné odpoledne s rádiem Bonton. Už se dívám, co se představí v zámeckém areálu v Mikulově v rámci 14. ročníku festivalu Art Design Křehký Mikulov. Tak, ústředním tématem letošního ročníku je zahrada v celé své kráse a rozmanitosti. Takže zase nebudou chybět zahraniční umělci, prezentace školních ateliérů, ani doprovodný program v podobě tvůrčích dílen s designéry, prezentací, diskuzí, aktivit pro celou rodinu. Jsou tam koncerty, workshopy, turnaj v petángu a v neděli je výšlap s piknikem na svatém kopečku. Tak já myslím, že to stojí za to, co to tady teď vidím. Keramika, porcelán, sklo a v zámecké kapli třeba představuje svoji tvorbu lucemburský umělec a je tam spousta umělců a designérů, takže kdyby se vám chtělo pokochat oko a pravděpodobně pokochat i chutě, protože je to Moravěnka Morava, tak Křehký Mikulov až do neděle je tu pro vás.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Montone doprava.
1: 16 hodin 34 minut, pozor si dejte v Praze na Wilsonově ulici, je to ve směru na muzeum před hlavním nádražím, dopravní nehoda, která tam komplikuje provoz, a další dopravní nehoda je ve Zlíně, ve Vodní ulici, tam se srazila taktéž dvě osobní vozidla. Kamkoliv jedete, jděte prosím pěkně opatrně. Rádio.

16 hodin 45 minut je pátek 29. května a představte si, na co zase vědci přišli. Vyvinuli sprejový prášek, který zastaví silné krvácení během jedné jediné vteřiny. Přišli na to v Jižní Koreji a představili technologii, která může úplně změnit způsob, jakým se poskytuje první pomoc v kritických situacích. Protože tady ten prášek ve spreji dokáže po kontaktu s krví vytvořit ochrannou vrstvu a zastavit krvácení během té jedné jediné sekundy. To zní až neuvěřitelně. Bylo to navrženo pro extrémní podmínky od válečných zón přes dopravní nehody až po přírodní katastrofy a je fajn, že vlastně na tom krvácení, místo toho krvácení se vytvoří jakási pružná zátka. Ta se přichytí k tkáni a uzavře tu ránu bez nutnosti tlaku, šití a má to ještě tu výhodu, že je to stabilní i ve velmi vysokých teplotách nebo vlhkosti, protože se předpokládalo, že to bude používáno v podmínkách, které jsou vlastně nepředvídatelné. A testy navíc ukázaly, že ten prášek funguje i u složitých poranění, třeba jater, jo? A že kromě toho, že zastaví to krvácení, tak se u ošetřených tkání objevily známky regenerace a tvorby nových cév a kolagenu. To teď, jako je to ve fázi testování, čeká se schválení pro klinické použití, ale už aby to bylo, tak blahopřejeme.

0: A jak bude zítra?
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Bude hezky, bude teda hodně oblačnosti, sem tam i přeháňka, ale teplíčko 22 až 26 stupňů.
1: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: A já vám přeji překrásné páteční odpoledne, je 29. května, to se tak hezky vyslovuje ten pátek. Nezapomeňte popřát všem Maximiliánům, Maxům k jejich svátku i Maximum. Za chvilku se podíváme na různé akce, které se konají o víkendu, je jich spousta, co bych tak vybrala. Aviatická pouť na letišti v Hradci Králové. Tam se mrknem, do té doby třeba Bonnie Tyler, Marek Ztracený a teď Boniem. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Cindy Lauper na rádiu Bonton v 17 hodin 19 minut a my už se podíváme na to, co můžete zažít na aviatické pouti, která je už po 34. Ale letos se bude poprvé konat na letišti v Hradci Králové, a to 30. a 31. května. A čeká vás tam velkoprostorové divadlo na zemi i ve vzduchu. Scény jsou stvárňovány z dějin aviatiky a jsou tam taky velké válečné scény. Účinkují tam nejlepší piloti a slavná letadla. A hlavním bodem je přibližně pětihodinový souvislý blok letových ukázek. Začíná se v poledne a k tomu jsou samozřejmě historická letadla, ale i moderní stroje. K tomu tam budou aktivity pro děti, protože už je to dohromady s oslavami Dne dětí. Hasiči s vystavenou technikou. Takže od 8 do 18 letecký program od 12 hodin minimálně 5 hodin. To vše se koná 30. a 31. května na letišti v Hradci Králové. Tak pokud tam vyrazíte, tak si to pořádně užijte.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

Krásné odpoledne s Rádiem Bonton, je 17 hodin 40 minut, je pátek, venku je krásně, čeká nás příjemný víkend, zítra teploty až 26, v neděli teploty až 27, sem tam k tomu samozřejmě nějaké ty přehánky a bouřky, to je tak, jak bychom to čekali. A když se podívám na zítři, prosím vás pěkně, dneska slaví Maximiliánové i Maximové, nezapomeňte jim popřát, zítra Ferdinandové a pozítří Kamily. Tak abychom na víkendové oslavence nezapomněli, to víte, já to říkám z vlastní zkušenosti, vždycky zapomenu, teď už se nemám na co vymlouvat, když to tady takhle hlásím. Markéta Majerová vám přeje, abyste si báječně užili dnešní večer, víkend k tomu, v pondělí ve 3 se zase na vás moc těším a teď vás to nechávám ve společnosti například Kool & The Gang, Krištof nebo Falko. Tak hezký podvečer a večer s Bontonem.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Radio Bonton. Tady

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
4: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Už zase skončil flám, do vodky džus ti dám a pak tě spočítám nový ztráty. Úsměv se na

přeber si to sama. Přeber si to sama.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

někdy mám dost a někdy míň. Končí se mejdan, dohrává skříň. Někdy se ptám, co jsem vlastně začal.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radio Bonto.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat kvůli přesunům. Agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří je černým oblečením. Čtvrtina mladých Čechů a Češek užívá nějakou formu nikotinu denně. Nejčastěji podle statistika Státního zdravotního ústavu sahají po elektronických cigaretách. V Madridu má pomník Čech František Suchý. Ten jako ředitel strašnického krematoria ukrýval popel obětí nacismu a komunismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Americká blokáda u íránských břehů skončí, uvedl bez bližších podrobností americký prezident Trump. Dodal, že míří na schůzku se svými poradci. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do 8. finále French Open nepostoupili. Nasazená desítka Muchová prohrála s Tajchmanovou 0-2, Bousková nestačila na nasazenou osmičku Andrejovou také 0-2. A v sobotu bude oblačno až polojasno, čekejme lokální přehánky a bouřky, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. V části Česka se mohou v sobotu objevit lokální bouřky. Odpoledne a večer dorazí především do západních a jižních Čech. Izolované bouřky budou také jinde. Americký lékař ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze, který byl v kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je po týdnu ve třetině své povinné karantény po dobu 21-denní inkubační doby nemoci. Stále se u něj žádné příznaky neobjevily. Bukurešť se rozhodla uzavřít ruský generální konzulát ve městě Konstanca a generálního konzula Andreje Kosilina označit za nežádoucí osobu. Podle agentury Reuters to oznámil rumunský prezident Dan. Bukurešť to zdůvodňuje dopadem dronu na obytný dům. Fotbalová Slavia si pojistila reprezentanty Tomáše Holeše a Mojmíra Chytila. Obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028. Útočník Chytil ještě o rok déle. A jak už padlo, o víkendu a hlavně v sobotu bude oblačná až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami. Teploty 24 až 28.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše, by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat kvůli přesunům. Agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří je černým oblečením. Čtvrtina mladých Čechů a Češek užívá nějakou formu nikotinu denně. Nejčastěji podle statistika Státního zdravotního ústavu sahají po elektronických cigaretách. V Madridu má pomník Čech František Suchý. Ten jako ředitel strašnického krematoria ukrýval popel obětí nacismu a komunismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Americká blokáda u íránských břehů skončí, uvedl bez bližších podrobností americký prezident Trump. Dodal, že míří na schůzku se svými poradci. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do